Pekné ránko vám prajem z Fanrádia, tak konečne víkend a ja vám prajem, nech ho máte fajnovo pohodový. Môj tak vyzerať bude minimálne dnes do 13, lebo dovtedy tu budem s vami, moje meno je Maja, teším sa na to, že tu takto strávime ten čas spoločne. Toto je vaše Fanrádio.